today's hit music. Mix 106.5. Proud to be your radio station. In Cape Croker, Sabal Beach, and Walkerton. And online from anywhere in the world at mix1065.ca. Today's hit music. Mix 106.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. 6